0: Co tačí firmy?
1: Pale, já štěla tak vědu vědu vědu
0: Šalvo tak.
1: Vy tak, že já štěla vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu vědu věd